0: Toto je Krištof, ja som Viki Havránek a minulé sme sa spoločne stretli. Išla som ti tak po Michalovciach a tam zrazu Richard Krajčo, vravím si, Richarde, co ty a cestovanie? Dovolenkuješ, oddychuješ, ako to ty vlastne máš?
1: Kdysi jsem to měl tak, že jsem rád někam přijel, strávil jsem tam dlouhou dobu na pláži. Možná to bylo tím, že jsem potřeboval více regenerovat a potřeboval jsem to třeba jenom se tam vyplácnout a občas se tak projít. Dneska miluju poznávání s batohem od Dubaje po Guatemalu.
0: Michalovce.
1: Michalovce a Zemplínskou štíravu.
0: Wow.
1: Takže vlastně toho si pak člověk zase odnáší jako úplně něco jiného. Ale před 10-15 lety bych to neřekl. Takže si myslím, že vlastně i s věkem na člověka přichází jiné tužby, jinak se dívá na život, jinak ho přijímá a jinak se k němu staví.
0: No a přesně proto nejsme my dva manželia, lebo já to mám úplný opak. 10 rokov dozadu by som obehla dva razy Zemegulu s ruksakom na chrbte a teraz chcem lehátko, pláž a jednu faraónovu pomstu k tomu, prosím.
2: Horúce hity na Express. Benson Boone, The Time of My Life. Hráme najlepšie nové hity. Radio Express.